benzínsky trimer Gardens Best 89,90. Benzínska samochodná kosačica 199,90. Letní popusty váže u Svimoko v centrima do 29. augusta. Sve oko vás.